až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch,

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Celé leto hity vášho života. Iba v Rádiu Melody.

Nie zmenila len dilky. A kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahaj sa len na seba. Buď rada.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Léto, léto mý, jenom jednou jsem to léto tančila. Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života. Každý večer v rádiu Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: české a slovenské hviezdy.
1: Kávu si osladím o trochu víc.
0: Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

mě. Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne